0: době barokní, jezdíval bych každé jaro k ní.
1: Napudrován a s bílou parukou, nosil bych po parku ji na rukou.
0: Kdyby žila v době rokoka, kráčel bych s ní kolem potoka.
1: Pak bych se sklonil jako amant k ní a říkal tyto verše galantní.

okvětný. Kdyby žila v době empíru, koupil bych jí šaty na míru, v kterých by vypadala anticky, aby mě milovala navždycky. Kdyby žila v době secesní, s kým by chodil mucha přece s ním,

0: ודי מדינמי. מי זה משוקומני? תשקרה, סננה.
1: הוכניס צסטי.
2: Milá slečna, už sme sa nemohli dočkať, kedy sa medzi nás dostaneš.
3: Majka s tebou aj spávala, venovala sa len tebe, nás si ani nevšimla.
4: Brum, brum, kým jej slečna kamarátka nepovedala, že je už veľká na to, aby spala s bábikou, brum. Brum, pán kovboj, netlačte sa tak aj s tým vašim pánom koňom, brum.
5: Á, ja môžem robiť, čo len chcem.
0: Maliar, čo to ten trúbkar hovorí?
2: Môj kolega trúbkar chce povedať, že...
5: Čo chce povedať?
0: Tak čo?

vidíš svet iným. Šabličku ostrú máš, všetkých lotrov vyrúbaš. Popolvár na mňa daj, si bojovník skvelý. Aj srdce dobré máš, všetkým ľuďom pomáhaš.

nezúfaj, urobíš svet iným. Šabličku ostrú máš, všetkých lotrov vyrúbaš, popolvár na mňa daj, si bojovník skvelý.

se tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahám sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.

0: pozor, dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Mark Twain, dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Král.

otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

a na sebe se naladila. Jo, měla se ráda velice, sama bez sebe hrála smutnice.

0: na křídlech lásky se vznášela jak notové svazky. To, když někdo průvan způsobí, láska začíná.
1: Raz, dva, tři, čtyři, pět.
0: Na doby.

když šla spolu na uvertúru, hrála forte, ať jsou všichni vzhůru, a že jim spolu bylo prima, po čase měla malá pianina.

ona Lenka není žádná manekýna nebo hvězda z kina. Ona je úplně jiná. Není to žádná kočka. Je to myš. Ale když je myš zajímavá,